vlastně v tom celé zpracuje kanály do Rakýrku, nepadli jsem jako půst na Lotýrku, bez jeho programu, to nás bylo padlo, takže mali jsem to, že jsem vracen kanály, ale stát to na kariny,